zasít pod klenbou stromů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést ti řeči zcestné, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů a potkat němé tváře, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád. Ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama, nedbače tráva sebe a polštářem je sláma. Utonout v moři mraků, hrát si na první hřích, utonout v moři mraků, lítat v oblacích.

sedět pod klenbou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody, čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv.

zasít pod klenbou hvězd a hrát si na volnost, nechat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, tonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou

plzeň, za gejzírem gest. Nekonečné monology, spřádal jsem si z úvah, jak v dialogu s láskou slova vést a nepoklést.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Cestou z Protivína do Těšína nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k Protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou vinu.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba.

je to 10 let. Dneska přesně na den byl si dobrý kluk a my dva slušnej tandem. Měl si rád kafe, byl si do něj blázen, tak dneska na štaflu vyleju jedno na zem. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě kámo dneska těžko bude chutnat. Je to 10 let, ten chlap měl cizí přízvuk a hustý obočí a šikmo přes něj jizvu. Mně blblo topení,

to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě kámo dneska těžko bude chutnat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je právě tolik, kolik je. Přesné číslo není důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné, stejně špatné, stejně zbytečné. A kdo drží smeták hubu krok,

0: prázdným městem a hledám utajení. Žiju tady sám, jen se svým stínem. Nikdo tady se mnou nikdy nebyl a nikdo ani není. Márková.
1: Je m'appelle Marco. Je viens de tes rêves. Je suis dans ta tête chaque nuit.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou. Rijeme držkou zemi.

Někdo si rád přihne z poháru, já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád z party, já mám rád kvarty, dva tóny, co se hodějí.

Nedočkavá, pouzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

Motýlí spřežení na setě ulici L.A. Opilí kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. Písek Santa Moniky pomejvá moře s hukotem k tobě pro...

všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

okýnku orloje se loutky uklání. Hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

tě do tramvaje vysadím, schováš se mezi lidi, všichni někam jedou. Dýchni si na okýnko, ať líp uvidíš ty smutný cesty, co tě za ním vedou.

že jsi svůdná zblízka i z dálky, jsi ale už jenom kopie z té, kterou zbyla před začátkem války, co úsměvem

zase mi vypnul emoční lalok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok a na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli ukáv. Si jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony?

už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou láme žůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

Dala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabídl levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstím nudli ukáv.

0: Krátce po páté.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

rád, život penzion, 3 body paraboly. Už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15x trubka, no a 1 dudy. Babička Majka je...

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka

tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína, při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Sněla, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově, budíš jim přáno. Hvězdnej prach, kdo se dá do vlasů, krásné máji a sám Count Basie.

Na obloze visí slunce jako placka, hospodě už padla zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily.

si jednou dávám tanec. Celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera a jdem se zas ven potácet. Říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

růst než sad, rozpustí se v páře Valentino. Zkušenou dlaní pátráš po úchopu, na tvrdé skále má hrudě.

Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky.

říkali na svoji zeď si můžu psát, co chci. Říkala na tu svou berlínskou zeď si klidně píš, co chceš.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

holkama se loučí, nazdar příště. Za chvilku jí jede devítka, svoji hůl si drží jako klíště.

si v peci zatopí a už netrápí se. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z umprumu, jsou jich čtyři.

kostýmu z rozervaný plachty. Je pořád stejná a denně trošku jiná, směs vůní Chanelu a nafty. Rodiče jí dali jméno Evropa, znat, že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padají ptáky,

chřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášku.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Ne obrazy velkých mistrů zdobí dírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

zavsí cesta. Oblékaná černá vesta.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, otrhla náměstí.

Švartlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu. Dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce. Paprsky lucern metají kozelce. A stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Čmudla si přivezl v odřeným marmurku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

U dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jej.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý.

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal, když tu náhle výkřik zazněl.

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi s nenabitou zbraní.

Bez lásky není nic, amore mio, sine amore mio, sine amore mio, sine amore mio.

Ještě 70 kliků a mám pro dnešek padla 20 minut na hlavě stát. Odborně se zamyslet, proč fuchsy je ti zvadla, co když zítra budeš se ptát. Ráno budík oknem prohodím a teprve si všimnu, bohla už je zase pátek. A že touhu po tobě, tu mojí věrnou hymnu, zas přehrávám jak kolovrátek. A tak radši, až se rozední, ti dokončím tu píseň, co se mi vždycky rozutíká. Na tenise převálcuju producenta Síse a koupím dalšího budíka.

Během dopoledne naučím se hrát na basu funky, ochočím ti netopíra. Nabourám se do systému zahraniční banky, netopír má jméno Míra. Míru vyvenčím a zařídím ti cestu po Islandu, tolik šťastnej, že se známe. Až ti zavolám, abych si neuřízl k šandu a neřekla jsi mi padej kráme, abych obstál vedle tolika bezvadných maníků, který znám.

Proto odpoledne naučím psa napsat tvoje jméno a míru pozdravit dobrý den. V parku chytnu amora na uzený koleno, popiju ho a pak přijdem. Do večera spousta času, jinej by dal pauzu, cigáro a nohy na stůl. Já si ale říkám, radši skončím ve cvokhausu.

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

zahradě, pružnou jak tygřice, nepatřil celý svět. Já zíral v údivu, jak mlíko teče po bradě, prej, nechceš ho volíznout.

uschla vzadu v zahradě. Zrovna když odkvetla, tak jí trefil šlak. Byla už postarší, přemýšlím o náhradě a s námi to dopadne,

zavřu se pod víčka, spočítám viny, jako už v životě tolikrát, až hvězdy nad městem.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

je jenom kousek kůna, i když ho nemůžu. Cesta se zauzlí, ale myšlenka chvátá, jenom kousek únavy a je prázdná síť. Najde si mě, když bude chtít.

0: se.
1: To zpoždění ještě doženem. Teď jsem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já, hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce, ten 30-50. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líkneš já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

Tobě to teda dneska sekne, včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok, to takhle přes překážky táhnem spolu. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že tě vidím. Doma mi bylo smutno, a tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi svit.

Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Už se tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

z důvodů prostých. Právě jsem překonal mosty, už si mě vodíš na niti, to chlapci jdi. Duška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná,

moje rýmy, tvoje psaní odpovími. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

ulicemi si kráčela ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledala zatoulané kotě. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly. Pamatuješ

ve kterém si vyrůstala ty, tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Murka si

lekce poslechnout mysl nebo tělo. A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

promění, chvilkové soustředění, až přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat?

od zimy do léta, plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí

Marše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu a Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželatorice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka,

я знам ту земли, знам. Každej rapštejn, konopiště, milotice, frýdlan, tráví, kozí hrády, křepinice, helštejn, terštejn.

0: pochyby.
1: Ja svou zemi znám.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náhledou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cárý záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

slepých kolejích, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmáři staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplí v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

na sladkosti a na sbírku s moskyty. Zapomenu na starosti, budeš pro mě voskyty. Oheň v kamnech dávno neplá, taky došlo na svý

šťouchni si do jehly. 50krát běda, ono mi to nedá, cuchá mi to kolenem. Něco na mě sedá, člověk teda hledá, kam s tím těžkým břemenem. A tak zamknu chajdu, do hospody zajdu,

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

bez pozlátka. A lidé opouštějí sál, zaujmou stanoviska.

městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce

ideálů zbývá prach. Hlavně bejt dobrej mužskej, žádná baba ani srab.

upřeně na mě hledí, ale chce se usmívá. Asi dobře je mu v nebi, spokojenost neskrývá. Pojednou se děda ztrácí, jak pod čepicí vlas, naštěstí sny se i vrací.

smrti posílám ti zprávu, že zase někdy přijdu, až bude míň hraní. Prohlídneme fotky a pak pročistíme hlavu. Vrátíme se do školy a vyřešíme, co asi bude po ní. Třetí den po tvý smrti naslepo ti volám a věřím, že tam někde v elektronu

stavěl si přehrady mnohem pevnější než my. A za žádnou cenu si nechtěl nikdy tápat.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás polebité.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den.

0: a matka kobila, tak smůla budeš mula, kdyby se zabila. A když je má ti krůta
1: a krocan otevřil,

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

Maria křehkým ten motýl byl sebe vrat. Jen děti se nesmály, jen děti se nesmály. Kde je ta síla, kde je tím ten motýl byl sebe vrat. Jen děti se nesmály,

Dann werden es dort schön. Jak střepy pro štěstí do kapsy dál si tak křídla a ruce si pořezal a ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

zapomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo, světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí, ptání a slib a hvězdy padají. Děti se usmívají, děti se usmívají.

Od města Krakova čtvery koňské stopy. Sedlal jsem ve spěchu, nestačil dopít pálenku bílou, červené víno, vteřinu odjezdu nechtěl jsem minout. Kobylka Jadviga pátý rok nenosím,

za sedlem, v prašně mám prstínek zlatý, hedvábný šátek a z brokátu šaty, chřebečka po ránu s stříbrem jsem strojil, vedu ho na ruce nevěstě svojí.

velké slavík je zvláštní, kdo zpívat ho uslyší, je do smrti šťastný. Tam se mám vypravit, tam získat ho pro ni, jestli má v Krakově zvon, svatební zvoni.

0: jsou čtvrty koňské stopy.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

slib. Kdo ví, co je láska, snad nebe plný sluncí, nebo důvěra, co věří na každodenní slib.

auto u smažalně ryb. Byl jsem tak smutný, že zavolali kněze, kdybych snad předčasně chtěl.

say octopus to you. Jsem špatný učitel, co opustil svou školu. Filozof vržený do náruče drog. Když míchám Kuba Libre, tak trochu šitím kolu a šetřím vodou, když si vařím grog.

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu čern, tu pohozené meče, kůjedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, sudidly mezi zuby.

schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě.

konečně něco, co ti patří. Nadechni si a třikrát zapři. Hladový nasytí se a vyhladový si ty. Co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

chci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad víc.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Zima jak spíňa, počasí divné. Typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švíhne. To jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, zapadní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu
2: a na 14 pět.
1: Že prý co říkám na všechny ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

pokryl jsem útratu všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živno banky k účelům firmy Blažek a syn. Už je to dobré, zima jak svíňa.

velký vůz, kolik ztratili jsme můz, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad, to jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat, dokud oheň se

Pořád se vidím, jak z krátkej katíně děhůlky koukají a moji zlatí zpívají doma u starého stolu a srkají pivo a smějou se spolu. Zpívají doma u starého stolu a z rádia Sputnik pípá jim dolů. Už děda mi říkal, kam by si spěchal, a já ho tam s bábou za sebou nechal. A s tátou a s mámou, s bráchou, jak by smet, jak umí to kluci, když chtěj všechno hned. S tátou a s mámou, s bráchou, jak by smet, já šel rovnou za mosem slíznout svůj med. Tak do světa ho...

0: tak jsem si naběhl, usměj se světe, vždyť každýho naivu ta touha splete. Všude je lidí, co neumí žít, a domov je pro ně jen auto a byt. Všude je lidí, co neumí žít, a chybí jim úsměv a láska a klid.
1: Tak do světa honem, vědě, co se děje, vědění ta nuda a slunko víc hřeje. Do odpasu velikým koltem se střílí a pravda a lež jsou krásy černový.
0: A bylo to tady a znovu a zase ti páni a dámy, co lámou se v pase, na zlatý tele moc rádi věří a sobě si jinak než ostatním měří. A zlatýmu tele ti rádi se svěří a lžou, pak to tisknou a pak tomu věří. Jeden se stydí a bezděčně cítí, že je to ubohoučký živobytí. A tak hledá lidi, co za svým si stojí, co pomalu žijou a úsměv je pojí. A tak hledám lidi, co za svým si stojí, ty, co se jen o čest a svědomí bojí.

jsem kdysi konal sám. Tvé vyprávění o bolesti a o naději poslouchám. Já jako ty se kdysi choval, já jako ty se oddal snů, jen jsem se s nimi nesvěřoval svým nechápavým

teď, když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

všechno je tak a nebo jinak. Všechno je stejný dokola. Černá je bílá a bílá je černá.

jezeře u řeky, zkoušíme přejít vrcholky hor. Ještě se tančí, trochu se bojím.

jak to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

každý chladný vítr jednou do fiči a každá mánička jde někdy k holiči. I oceán má někde svoje okraje,

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří.

záře má každý svatozář. Jsou city, kde květy nalepí se na každou zeď. A trní si vrní spím a pořád bude to, co by teď.

的手段ためのvelké vozy písku zavážejí strach. Lidé tiše plynou ve svých nahotách. Mění se ti tváře, i když nejsi lhář.

svato zaš. Hej, ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej.

ostřice. Jeho zase trápí, co odepsal z dlaní, než si spálil ruce v cizí hranici.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hora na R10 na 11. kilometru se srazila tři auta na místě, zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a dlouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

ústa zmlknou, není nutné něčím být. Slyšíš, jak i velké stromy mlčí, lásku vnímáš jako máky vlčí.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Jenom támhle toho, prosím vás, ne, ten je od Picassa.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Vidíš, jak se mění svět, každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

obětí, kdy jsme chtěli jenom, aby oheň hřál, kdy se všechno špatný dělo pokus dá. Na hodinách je už kolem desátý, plamen ve tmě dávno ztratil tvár. Našívám si z negativu záplaty, dole hlučím.

0: smrt a našel je.
1: Hadeki Kasuma Wapiska Ania Bihiechu Pukichi Zimashti Wanichi
2: Wahwa Shijiki Eashko.
3: Hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

bratřička sedí, v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení o konci světa, je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení o konci světa, je konec představ.

goška už zdrhla, asi není dost zvrhla. Luna Park svítí na osamění. Zavoní káva,

jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

řekneš mi na schodech. Popadneš druhej dech.

Dívky chodí v šatech z krep dešínu a já se z těch dívek divne pominu. Oči navrch hlavy, já nechci do Opavy. Co má být ukryto, ať je kruci skryto, kdo pak má vydržet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče, nandej, zatracený krep dešín, život už mě netěší.

kdyby bylo, no schválně koho by to nezlomilo, a tak teď sebou hážu a usnout nedokážu. Jen jsem prošel městem a jsem grogy, zavolejte prosím psychologi, trpí moje ego, kluci na Himmel Herrgott. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlapče, na

mi pokoje, furt do mě rije, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si

mnou běží a ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem

tak vejdu tichým krokem k své holce s modrým okem, jež na mě bude ve strachu se dívat. A ze silných mých ramen vyšlehne vášně plamen a v požáru tom pak jí budu zpívat. Sing, sing, rap, rap.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.

a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

byl vítr a sfouknul mi sirku, pak ještě jednu. Byl vítr a hospoda s grogem v nedohlednu. Byl vítr a z myšlenek vyfoukal veškerý význam. Byl vítr a já jsem se rozhodl,

hromadný stromy a zima. Poměry v Kongu i tvá včerejší kocovina. Přiznám se a všechno bude zase.

byl vítr a ze stromů skazoval zcvrklý pestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu padly. Prostě včerejšek nebyl zrovna

kam vlastně míří. Asi se chystají do boje. Pěšec E4.

to sem teď ale nepatří. Rychle se vrátím na zem. Jezdec D3.

0: se podáme, tělo i srdce.
1: Někdy ti málem věřím, když říkáš, že mě máš rád, jen přitom nesmíš ztrácet hlavu, dáma H1 mat.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky. Neceženou do kuchyně na slaninu z vajíčky. Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil.
2: Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
1: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil.
2: Každá z nich je tou láskou s velkým L.
1: Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít

uprostřed noci mi běží. Slova tvý jako vodopád. Možná se ubránit smím, na hřbetě tíhu soužení.

jiným skletení vinným. Sedm kulatých demižonů stálo, každý plný a s obsahem jiným. A tmy tam bylo hodně a zábavy málo. Tak spolu začali hovořit z nudy a jejich řeč byla tekutá lína. My nejsme jako ty obyčejné sudy místní.

co v sudech byla, i když třeba sladká tvářila se suše. Demižonířice se jí moc nelíbila a bouřila se proti tomu jejich vinná duše. Ta nevinná vína záhy vztek měla na sousedy, co celé noci sami sebe chválí. Už bílé, rudné a červené, bělá těm vínům nesvědčí.

0: Jednoho dne ráno se dveře otevřeli a dovnitř vyšel vinař se svou ženou. Demižony zase svoje blbý řeči měli, říkali, vidíte, už se pro nás ženou. A vinař si z demižonu natáhl vzorek, každý někdy sklízí to, co si zasil. Ženo, tohle víno vil je na dvorek.
1: Ten Jabčák se do prčic úplně zkvasil, ten Jabčák se kurník šopa úplně zkvasil. A potřísnil mi Vasil.

krásnou dívku nevinnou. Ale ona pro ně nestratila

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zasloužím. Dostal jsem psaní doporučeně a přišlo psaní i mojí ženě, že jsme zasledovaní.

zalepili mi a taky duši pravdami svými pro moje dobro. Aha. Chodím

Teď se vracím zpět, vždyť hned to je pár let. A známý na mě mávají a říkají tak good day.

Já miloval jsem život, jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skákal, když někde nějakej tek.

prasa, mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší, dříve jsem tomu měl lítat od kotníku po uši.

Schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, pláhová dřina kůň běží nezastaví.

dneska tvářit mám, jak se dneska tvářit chci. Mám předstírat jistotu, nebo raději příznaky nemoci.

Peťo, jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala

ulicích skrytých modré sluncečí. Ve světle ram, když tančíš bam, si prostě vám, si prostě lady a já pořád jenom Trump, ať je vás šik.

na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksů a kdokoliv, když potvrdí, že nejsi šunt a oblízanej v dolek, že z povidel se dávno nestal šmír, na to ti dám svou parafu i kolek.

technice jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe v pokoji mít

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist. Hvízd. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání. Já bych byl

pro boha řekne, a k čemu máš ten krám? Vyvést však z míry se tím nenechám. S píchou pak řeknu a bez vzrušení, že vlastně nevím, k čemu ho tam mám, že vlastně vůbec nemám tu.

se celej balím do deky. Stejně budu cítit tvoje doteky.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

jsem z toho jak vejce, celý na měku. Jen co mě to přejde, půjdem daleko.

pomyslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálník se tříští,

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic. Z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi, kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro boha Tonka, to je kus zlatem kovanej, ostrý.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat mě.

Pop ten byl z fleku střízlivej a koukal na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tomkata se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k té noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štajv a Tomka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a mě

0: Folsom Emile Blues.
1: Můj děda býval natěrač,

jsem tu na dvakrát a tak úsměvné myšlenky teď zrovna mlčí. Kdo mlčí? Zas konce blíž,

doufající jsou, kolik očí se ve mě obrátí, ale ti ostatní, ty to uslyší. Kolik uší, kolik uší, tolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohody.

jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala.

skrytý, modré slunce čí ve světle ram, když tančíš bam. Jsi prostě vamp, jsi prostě lady a já pořád jenom Trump, ať je vás šik.

na med nastrdí, za pár let stačí pytlík keksů. A kdokoliv, když potvrdí, že nejsi šunt a oblízanej v dolek, že z povidel se dávno nestal šmír, na to ti dám svou parafu i kolek, zbyl z tebe jenom špatný.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

0: zraněný, je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený, a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

Pučálkovic a mina, tu zedi v ně kouká, zlatá rybka a slon bimbo, prohánějí pavouka. Jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva. Manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvona.

se dopředu většinou sám. Nenávist nesvedu, nepředstírám, dokud to trošku jde, nebojím se zmatku.

těch už bylo dost a dávno je mi jedno, jaká budoucnost většině.

opět lásku. Pane Rembo, ve chvíli snění ještě doufáte v cikánění, ještě vás tláká slunko a pouště a bolestínům neodpouště.

jako stromy kořeny se drží země. Drž mě pevně, jako stromy kořeny se drží země. Je vrchol někde nad námi, jak aktorový varhany znějí. Drž mě pevně, jako stromy kořeny se drží země. Drž mě pevně, jako stromy kořeny se drží země. Je vrchol někde nad námi, jak aktorový varhany znějí.

čerstvejch rán. Zpívat si blues, jít s hejnem černejch vran.

co neumí sdílet svou touhu bez chatů. Nevím, jestli jim to věřit, hercům, co se snaží vetřít na Olymp zmocněnců.

vlas tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí s obrazem.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: K narozeninám chtěl bych ti dát něco.

dnes, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

toliko je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy. Napsal jsem dopisy a rozeslal ty dopisy a čekám.

0: Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ti odnesli neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vzpičovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, nižnou touhu zase mít.

kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek od domu.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad?

střihům v paměti zkoušíš uvěřit. A co jsi zapomněl?

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

nenasytnost a pradávný strach z hladu. Na stěně Altamiry, na dálničních grafitech, cesta bez

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

začouzený restauraci na nádraží. Ti na šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo, tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napadl mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ, a na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedluben, celer a dýni, pohromím chána, okouzlím tchýni, za každýho času.

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

země zemědělec, vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi, vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy, všechno hned udělám, tak jak si řeknu, kdybych měl klobouk, před sebou smeknu, každou tu jamku jsem označil šutrem a dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu, těším se jak děcko na první úrodu, skvělou mám máladu a nahoru frňák, doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

pil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá prach. Otevři oči, my už nemáme strach. Jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás. Hrajeme, pocity jsou v nás. Tak nám je